Hudbu pro 18 hudebníků od Steva Reicha jsme vyslechli v podání členů souboru Steve Reich and Musicians, včetně Steva Reicha, který hrál na marimbu a na klavír. Steve Reich totiž zacházel často s klavírem nebo s klávesami obecně jako s bicími nástroji. Základem Reichova osobitého stylu je rytmus. Asi také proto jsou jeho hudbu ochotni přijímat posluchači všech odnoží takzvané vážné i takzvané populární hudby. V 80. letech vytvořil Steve Reich postupně několik skladeb, které nazval kontrapunkt. Každá je vždycky, podobně jako fázové skladby, pro jeden nástroj a určitý počet zvukových stop. Vybírám k poslechu New York Counterpoint pro klarinet, protože v jeho první části Reich použil materiál z úvodu hudby pro 18 hudebníků a také v něm rozpoznatelně uplatnil techniku, která upomíná na houslovou fázi, neboli skladby, které jsme si před chvílí poslechli, takže máme pěknou návaznost. Hraje Roland Dury.

New York Counterpoint pro klarinet od Steva Reicha hrál Roland Deary. Skladby s názvem Kontrapunkt zkomponoval Steve Reich ještě pro flétnu, kytaru a violončelo a později k ním přidal ještě úpravu své starší skladby Six Pianos, šest pian, jako klavírní kontrapunkt pro klavír, solo a pás. My si teď tuto kompozici poslechneme v její původní podobě, protože má svůj půvab. Instrukce zněla, že pianisté by ji měli hrát na pianina, nikoliv na koncertní křídla, aby byly dobře slyšet drobné změny v souhře, ty takzvané fázové posuny, a nerozmazávala je rezonance, která vzniká při hře na velké klavíry. Koncertní provozování takové skladby je ale komplikované, takže jeden klavírista a zvuková stopa jsou samozřejmě mnohem schůdnější. Na této nahrávce hraje skladbu šest členů souboru Steve Reich and Musicians. Jedním z nich je i Steve Reich.

To byla skladba Steva Reicha s názvem Šest pian, Six Pianos, v podání členů souboru Steve Reich and Musicians, včetně skladatele. O vokálním prvku v hudbě Steva Reicha si víc řekneme v zítřejším setkání s jeho tvorbou. Teď si poslechneme jeho skladbu z přelomu 70. a 80. let nazvanou Eight Lines, Osm linek. Je to instrumentální skladba, ale v té době Reich už využíval řečové promluvy na způsob Janáčkových nápěvků a tónový materiál pro party některých nástrojů v této skladbě vytěžil z textových předloh, konkrétně z židovské kantilace, to je zpěvná deklamace posvátných textů. Původně to byl oktet pro smyčcové kvarteto, dva klavíristy a dva hráče na dechy, klarinet a flétnu. Později skladatel obsazení, nikoliv ale noty, obměnil, maličko ho rozšířil, aby se skladba dala lépe hrát a změnil její titul. Poslechneme si v provedení souboru The London Steve Reich Ensemble, což je jediný soubor na světě, kterému dal Steve Reich svolení používat jeho jméno v názvu. Diriguje Kevin Griffiths.

Steve Reich, Eight Lines neboli revidovaný oktet. Hráli členové The London Steve Reich Ensemble, dirigoval Kevin Griffiths. V závěru našeho sobotního setkání na stanici D-dur s hudbou Steva Reicha si poslechneme dvě jeho skladby z relativně nedávného období. Kvartet je z roku 2013, je pro dva vibrafony a dva klavíry. Má tři věty, obvyklé Reichovo schéma, rychle, pomalu, rychle. A vůbec by se dalo říci, že to je skladba psaná na jistotu, taková v nejlepším slova smyslu reichovská rutina, ve které skladatel už jen akcentuje některé složky, například častěji mění tónorod a spoléhá na virtuozitu hráčů, v této skladbě konkrétně na vynikajícího hráče na bicí Colina Currieho.

Kvartet pro dva vibrafony a dva klavíry od Steva Reicha hráli bicisté Colin Curry a Sam Walton, na klavíry Philip Moore a Simon Crawford Phillips. S hudbou Steva Reicha se dnes rozloučíme jeho skladbou s názvem Pulse. Skladateli zkomponoval několik let po kvartetu jako jakýsi protiklad k němu, se záměrem napsat hudbu klidnější, více soustředěnou na vedení harmonie. Ale samozřejmě rytmus jako základní projev Reichovy hudby a přeneseně bych řekla i její životnosti a života vůbec je v této skladbě stejně klíčový a ostatně jmenuje se Pulse. Má 12 částí, je psána pro dvě flétny, dva klarinety, smyčce, čtyři housle a dvě violy, klavír a baskytaru a máme ji na nahrávce s International Contemporary Ensemblem.

Sobotní setkání s hudbou Steva Reicha na stanici D-Dur uzavřela skladba Pulse v podání členů International Contemporary Ensemble. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, ale jen do zítřka, kdy budeme v návštěvě hudebního světa letošního jubilanta Steva Reicha pokračovat.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1779. Je to jedna z nejkratších Mozartových symfonií a svou stavbou se blíží italské operní předehře. Rychlé krajní oddíly rámují zpěvnou pomalou část a celá skladba plyne bez přerušení. Vyslechneme ji v provedení souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: symfonii číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesl soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zhudebnění 150. žalmu Alleluja lobet den Herrn, neboli česky Alleluja chvalte pána v jeho svatyni, od Heinricha Schütze pochází ze sbírky Žalmy Davidovy, vydané roku 1619. Slavnostní vícezborovou sazbou Schütz navazuje na benátskou tradici, kterou poznal jako žák Giovanniho Gabrieliho. Žalm Alleluja lobet den Herrn vyslechneme v provedení těchto solistů: Doroté Mielc a Marie Luise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bas, Drážďanský komorní sbor, Drážďanský barokní orchestr a provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: Žalm Alleluja Lobet den Herrn z cyklu Žalmy Davidovi od Heinricha Schütze přednesli solisté Dorothee Mielz a Marie Luise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Georg Popluc a Tobias Metger tenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bass, Drážďanský komorní sbor a Drážďanský barokní orchestr řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kolem roku 1802 se Ludwig van Beethoven, podle pozdějšího svědectví Karela Černého, svěřil svému příteli Václavu Krumpholcovi, že není spokojen se svými dosavadními díly a chce se vydat novou cestou. Toto hledání nových kompozičních možností dokládá mimo jiné trojice klavírních sonát opus 31, kterou Beethoven vytvořil právě v tomto období. Sonáta pro klavír číslo 18 S-dur je poslední z této trojice a Beethoven ji dokončil roku 1802. Mezi jejími čtyřmi větami najdeme svižné skerco i vážněji laděný menuet. Obvyklá pomalá věta však chybí. Lyrické sklidnění tak netypicky přináší právě menuet, po němž následuje temperamentní finále Presto con fuoco. Sonátu zahraje Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1802.

0: Sonátu pro klavír číslo 18 S-dur Ludwiga van Beethovena přednesl Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana připomíná svým čtyřvětým uspořádáním vět pomalá, rychlá, tradici sonáty da Chiesa, tedy chrámové sonáty. Telemann v něm s velkou fantazií propojuje tradiční fugovaný kontrapunkt s lehkostí, melodickou elegancí i expresivitou nastupujícího galantního stylu. Solový part přednese na barokní příčnou flétnu Alexis Kosenko, který zároveň vede soubor Les Ambassadeurs.

0: Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana přednesl Alexis Kosenko spolu se souborem Les Ambassadeurs.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Offertorium Timete Dominum, nebo česky Bojte se pána, napsal Michael Haydn roku 1777 jako doplněk své mše svatého Jeronýma. Skladba určená k obětování při bohoslužbě spojuje solisty a sbor s neobvyklým doprovodem dechových nástrojů a kontinua. Offertorium vyslechneme v tomto obsazení. Mia Persson soprán, Katia Dragojevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a souboru historických dechových nástrojů Ensemble Philidor, provedení řídí Gary Graydon.

0: Offertorium Timete Dominum Michaela Haydna přednesli solisté Mia Persson soprán, Katja Dragujevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a ensemble Philidor, provedení řídil Gary Graydon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua pochází ze sbírky Pieces de Clavecin en Concert, vydané roku 1741. Čembalo je v těchto skladbách vedoucím hlasem, jeho bohatě propracovaný a virtuózní part oba smyčcové nástroje doplňují a barevně obohacují. Rameaua v pátý koncert přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na housle a Jonathan Menzen na violu da gamba.

0: Vyslechli jsme koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua ze sbírky Pieces de Clavecin and Concert. Jeho interprety byly Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncerto grosso A dur opus 6 číslo 11 dokončil Georg Friedrich Händel v říjnu roku 1739. Využil v něm hudbu svého dřívějšího varhanního koncertu, kterou přetvořil do podoby koncerta grossa pro dvoje housle, violončelo a smyčcový orchestr s basem continuem. Vyslechneme jej v interpretaci souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí Bernard Fork.

0: Concerto Grosso A dur opus 6 číslo 11 Georga Friedricha Händla přednesl soubor Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením Bernarda Forka.
1: Český rozhlas D dur.
0: Oratorium roční doby komponoval Josef Haydn v letech 1799 až 1801 na libretto Gottfrieda van Swietena podle básně Jamese Thomsona. Ve čtyřech dílech sledujeme proměny přírody i život na venkově od jarního probouzení až po zimní stišení. Tři sólové postavy provázejí posluchače výjevy ze života na venkově v průběhu čtyř ročních období. Práce na polích, letní bouře, podzimní lov nebo vinobraní. Haydnovo oratorium vyslechneme v provedení těchto interpretů. Lina Johnson, soprán, Tilman Lichdy, tenor, Matthias Winkler, bass, sbor La Capella Nacional de Catalunya, orchestr Le Concert de Nation, provedení řídí Jordi Savall.

0: Doznělo oratorium roční doby Josefa Haydna. Zpívali Lina Johnson soprán, Tilman Lichdy tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya, orchestr Le Concert de Nation řídil Jordi Savall. Toto dílo zároveň uzavírá dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Dobré ráno vám, milí posluchači, na stanici D-dur přeje Vanda Dobrovská. Stejně jako včera, i dnes strávíme dopoledne s hudbou letošního jubilanta Steva Reicha. Vstup do světa jeho hudby nám zprostředkovali Vincent Korver a Keith Ford s skladbou Piano Face. Nadále se ale budeme věnovat z větší části Reichovým skladbám s vokální složkou. Ta je pro skladatele 20. a i 21. století velkým oříškem. Dobře funguje v široce pojaté populární hudbě, ale vážnohudební skladatelé při jejím využití často tápou, aniž by si byli ochotni to přiznat. A přitom samozřejmě hlas, lidský hlas ve své hudbě uplatňovat chtějí. Jenže jak na to? Reich zpočátku využíval lidský hlas jako hudební nástroj. Vokální party beze slov, a tedy i bez nezbytných odkazů k jejich významům. Tak to uplatnil lidský hlas v populárním drumming v druhé části této skladby a protože se mu to osvědčilo, obsadil ho stejným způsobem i do hudby pro melodické bicí nástroje, hlasy a varhany. Nějaký čas zkoumal, jak to udělat, aby to fungovalo i s jinými než jen bicími nástroji, konkrétně s dechovými, ale to se neosvědčilo, takže místo dechových nástrojů zvolil varhany a nechal jen ženské hlasy. Původně chtěl i mužské. Varhany pomáhají vokalistkám udržet intonaci. Skladba má také 4 části, jako drumming, a poslechneme si v podání členů souboru Steve Reich and Musicians. Vokalistkami jsou Janis Jarrett, Joan LaBarbara a Jay Clayton.

podání členů souboru Steve Reich and Musicians dozněla hudba pro melodické bicí nástroje, hlasy a varhany od Steve Reicha. Když se Steve Reich vrátil z Ghany, kam odjel studovat tradiční bubenickou praxi v místních komunitách, položil si otázku, jak sám vzpomíná, co pak já nemám žádnou vlastní kulturní tradici, a uvědomil si, že je jako Žid členem jedné z patrně nejstarších existujících skupin, která stále udržuje svou tradici po asi 4000 let. On sám o tom do té doby nic nevěděl, protože vyrůstal na farmě a nějak zvlášť se to tam neřešil. Ale začal se o židovské tradice zajímat a časem chtěl ty poznatky, které zahrnovaly studium hebrejštiny, nějak vtělit i do své hudby. Konkrétně použít hebrejský text. A toho přivedlo k žalmům, protože žalmy byly původně zamýšleny k přednesu zpěvem. Steve Reich moc pěkně popisuje, jak ke zhudebnění těch textů dospěl. Použil hebrejskou a anglickou verzi žalmů a říkal si slova, která si vybral, pořád a pořád dokola, až mu v hlavě vytanula melodie. Takhle to popisuje. Přišel na to principem opakování, což je jeden z kompozičních postupů, které charakterizují jeho hudbu. A současně s tou melodií mu vytanul, jak říká, metrorytmický vzorec. Moc hezky o tom vypráví, ale zkrátím to, vedlo to k tomu, že získal úplně nový rytmický slovník. To jsou jeho slova. Výsledkem byla skladba s názvem Tehillim, což je hebrejský výraz pro knihu žalmů. Skladba je pro 4 ženské hlasy a orchestr. Poslechneme si ji v podání členů souboru Steve Reich and Musicians.

To byla skladba Tehillim od Steva Reicha v nastudování členů souboru Steve Reich and Musicians. K poslechu mám teď připravenou další Reichovou skladbu s vokální složkou a na text. Desert Music. A k tomu podotýkám jen, že Steve Reich, když už si zvolí do své hudby vyřčené slovo nebo přímo text ke zpěvu, velmi lpí na významu té promluvy. Desert Music je autobiografická báseň Williama Carlose Williamse a desert v jejím titulu odkazuje na poušť v přeneseném slova smyslu, na opuštěnost, bezradnost, ztracenost, v Reichově případě na skázu po atomové katastrofě. To Williams v básni nemá, ale ta báseň je po rytmické stránce velmi muzikální. Reichova skladba má 5 částí, Steve Reich má rád obloukovou formu a často ji používá a existuje ve verzi pro hlasy a soubor nebo pro sbor a orchestr. My si ji poslechneme v té druhé verzi v podání sboru Brooklynské filharmonie a členů souboru Steve Reich and Musicians a téže filharmonie. Dirigentem je Michael Tilson Thomas.

Steve Reich, Desert Music. Ten úplně nový rytmický slovník, který Steve Reich jeho vlastními slovy nalezl, když pracoval na skladbě Tehillim, přenesl posléze i do instrumentální hudby. Poslechneme si teď čistě instrumentální sextet pro bicí a klávesové nástroje. Konkrétně pro 4 perkusionisty a 2 klavíristy. Skladba má stejnou formu jako Desert Music, 5 částí, oblouk A, B, C, B, A. Hrají členové The London Steve Reich Ensemble.

Skladba Steva Reicha It's Gonna Rain je čistě technicky založena na práci se smyčkou. S magnetofonovou smyčkou, na které jsou nahrána vyřčená slova. Nutno nicméně podotknout, že Steve Reich přikládá důležitost i významu těch slov a identifikuje skrze ně i obsah té skladby. V případě It's Gonna Rain je to dokonce význam přímo osudový, protože ta promluva pochází z kázání jednoho faráře, v širším významu šlo o biblickou potopu a aktuálně se to kázání dotýkalo živoucí politické situace na začátku 60. let v Americe. Ale tato metoda, smyčka hraná ve více stopách, které se postupně rozcházejí, neboli ten fázový posun, tak tato metoda uplatněná na jiné než mluvené zvukové médium otevřela tenkrát skladateli bránu do techniky kompozice. Steve Reich studoval hudbu mimo jiné u Luciana Berya a vzpomínal, že když po něm Berio chtěl, aby něco udělal s materiálem 12-tónové řady, to byl tenkrát základní úkol pro adepta kompozice, tak Steve Reich nedokázal s řadou udělat nic jiného, než ji opakovat. Berio mu prý řekl v pořádku, jestli chcete psát tonální hudbu, tak pište tonální hudbu. A ve fázových posunech opakovaných motivků se tento Reichův v první chvíli na škole handicap zúročil v přednost. V 80. letech se k mluvenému projevu vrátil, podobně jako ve svých raných skladbách formou zvukových nahrávek a propojil ho s živou nástrojovou hrou. Výsledkem byla skladba Different Trains pro smyčcové kvarteto a pás. Když tady u nás v roce 2014 byl Steve Reich poprvé, uvedl tu tenkrát své skladby Clapping Music, Sextet a Drumming, pořizovala jsem s ním rozhovor a zeptala jsem se ho, kam dospěl na své profesní cestě od Different Trains. Od jejichž vzniku to tenkrát bylo asi 25 let. A on mi řekl, pořád píšu Different Trains. V této skladbě totiž poprvé použil sampler, což byl pro něho obrovský objev skýtající netušené možnosti, kterých se skladatel chopil na dlouhá léta potom. V těch 80. letech měl objednávku od kvarteta Kronos a přemýšlel, jak se jí zhostit. A tenhle jeho, řekněme, objev, tedy že by mohl nějak využít sampler, ho přivedl na nový level, na novou úroveň. Skladba má tři části, každé jsou jako hudební materiál použity nahrávky, což jsou úryvky rozhovorů, které Steve Reich natočil s různými lidmi o jejich zážitcích z doby před druhou světovou válkou, během ní a po ní. A melodické linky, často velmi kratičké, těch promluv přebírají nástroje smyčcového kvarteta. A ještě tam jsou vlastně i konkrétní zvuky, například sirény nebo zvuky vlaků. Pokud jde o skladatelskou techniku, je to velmi sofistikovaná práce, ale zabralo by hodně času ji tu popisovat, takže si skladbu raději rovnou poslechneme z nahrávky s kvartetem Kronos.

Flames burn up in the sky. Flames burn.

Skladbu Different Trains od Steva Reicha jsme vyslechli v podání kvarteta Kronos. Technika, kterou si Steve Reich prověřil v Different Trains, přivedla skladatele až ke komponování moderní podoby opery. Jeho jevištní skladby jako The Cave nebo Three Tales nejsou operami v klasickém smyslu, ale zahrnují vizuální rozměr v podobě videoprojekce a je možné uvádět je na koncertním pódiu. To v rozhlase předvést neumíme, takže si poslechneme skladbu, která je bez videa, ale s využitím sampleru. A těmi samply jsou různé zvuky z okolí Reichova newyorského bydliště, včetně útržků hovorů. Ale skladba je to instrumentální a jmenuje se City Life. Hrají členové ansámblu Modern, diriguje Peter Rundell.

0: Skladbu s názvem City Life od Steva Reicha hráli členové ansámblu Modern pod vedením Petera Rundela. Také skladba WTC je komponována s využitím samplu. Je zase pro kvarteto Kronos, jako Different Trains, a výchozím materiálem pro ně jsou nahrávky svědectví lidí, kteří zažili na vlastní kůži pád známých newyorských dvojčat, budov Světového obchodního centra. To jsou ta písmena v názvu skladby WTC. Současně skladatel využil i konkrétní zvuk, zvuk vyvěšeného telefonu s obsazovacím tónem.
1: They came from Boston.

0: The building came down.
1: Wonder.

troubled, Sand. Sand. Just dust in the street. Just dust.

Skladbu Steva Reicha WTC hrálo kvarteto Kronos. Je to skladba z roku 2010, neboli už hodně blízko k současnosti. Stevu Reichovi je 90 let, narodil se 3. října 1936 a jako skladatel je stále aktivní. Setkání s jeho hudbou na stanici D-dur uzavřeme skladbou pouhých 6 let starou, modlitbou poutníka pro 11 hudebníků a 4 pěvce. Text modlitby poutníka je uveden v hebrejské modlitební knize, uvádí se také jako modlitba na cestu a Steve Reich přidal ještě úryvky z knih Genesis, Exodus a z Žalmu. A protože Steve Reich kdykoliv a kdekoliv použije slovo nebo text, vkládá ho do hudby svědomím jeho významu, dovolím si ty úryvky ocitovat. Z Exodu: hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Z knihy Genesis: v tvou spásu naději jsem vložil, Hospodine. A z Žalmu 121: Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Stavebně se ve skladbě jedná o velmi volně pojednané kánony. Nahrávku pořídil Colin Curry jako dirigent Colin Curry Group. Solisty jsou sopranistky Michaela Heslem a Amanda Morrison a tenoristé Benedict Haimas a Will Wright. Spolu účinkují členové sboru Synergy Vocals.

modlitbou na cestu v podání členů Colin Curry Group, sboru Synergy Vocals a solistů Michaely Heslem, Amandy Morrison, Benedikta Haimase a Willa Wrighta jsme uzavřeli naše setkání s hudbou letošního jubilanta, amerického skladatele Steva Reicha. Přivlastněme si poselství této modlitby. Nechť vás provází na vaší cestě nedělním odpolednem i dál, ať už ve společnosti stanice D-dur nebo někde jinde. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A znít budou díla například Georga Filipa Telemana, Josefa Haydna, Paula Grénera, Dietricha Buxtehudeho, Felixe Mendelsona Bartholdyho, Jana Zacha, Karla Nielsena nebo Jana Dismase Zelenky. Nejprve ale hudba německého pozdně barokního velikána Georga Filipa Telemana. Z rozsáhlého skladatelského odkazu vybírám komorní kus, kvartet pro flétnu, hoboj, housle a basso continuo G-dur. Hraje Akademie staré hudby Berlín.

Akademie staré hudby Berlín dohrála kvartet pro flétnu, hoboj, housle a basso continuo G-dur Georga Filipa Telemana. Následující symfonii číslo 31 D-dur zkomponoval Josef Haydn v roce 1765, tedy teprve ve čtvrtém roce svého působení u hraběte Esterházyho. Symfonie má podtitul Se signálem lesního rohu. To proto, že celé dílo otvírá hlučné unizono hned čtyř lesních rohů. Orchestr Il Giardino Armonico řídí Giovanni Antonini.

0: Symfonii číslo 31 D-dur se signálem lesního hrohu Josefa Haydna dohrál orchestr Il Giardino Armonico. Řídil Giovanni Antonini.
1: 6. rozhlas D-dur.

Další hudba na stanici D-dur teď bude z pera německého skladatele první poloviny 20. století Paula Grenera. Symfonieta pro smyčcový orchestr a harfu opus 27 vznikla v roce 1910. V tomto roce Grener nastoupil jako pedagog na Novou vídeňskou konzervatoř. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Alan Francis.

Mnichovský rozhlasový orchestr dohrál symfonietu pro smyčcový orchestr a harfu opus 27 Paula Grénera. Řídil Alan Francis. Dietrich Buxtehude, německý varhaník a skladatel, je nejvýznamnějším představitelem německého vrcholného baroka, zjednodušeně řečeno období před Bachem. Z Buxtehudeho díla se dochovalo velmi málo skladeb, přibližně 300. Čeká nás kantáta Wo soll ich fliehen hin, tedy Kam mám utéct. Zpívá La Capella Ducale, hraje Musica Fiata, řídí Roland Wilson.

sondern dass er sich bekehrt.

0: To byla kantáta Wo soll ich fliehen hin, tedy Kam mám utéct, Dietricha Buxtehudeho. Zpívala La Capella Ducale, hrála Musica Fiata, řídil Roland Wilson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z díla Dietricha Buxtehudeho si ještě připomeneme jeho varhanní tvorbu, kterou obdivovali mnozí pozdější autoři, včetně Johanna Sebastiana Bacha. Chaconu e moll hraje holandský varhaník Piet Kee.

Chaconu e-mol Dietricha Buxtehudeho dohrál holandský varhaník Piet Ke. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur a jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V německé protestantské provenienci ještě zůstaneme. Čeká nás pátá symfonie D-mol s podtitulem Reformační Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Reformační proto, že měla zaznít u příležitosti oslav 300. výročí reformace v roce 1830. Závěrečná věta cituje slavný Lutherův chorál Ein feste Burg ist unser Gott. Dílo však při oslavách nezaznělo, neboť je skladatel nestihl dokončit.

Londýnský symfonický orchestr dohrál symfonii číslo 5 d-moll, reformační, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, řídil John Eliot Gardiner. Z Německa se přesouváme na jih do Itálie za skladatelem a violončelovým virtuózem Luigim Boccherinim. Zkomponoval velké množství komorní hudby. Slavné jsou jeho smyčcové kvintety se dvěma violončely, anebo kvintety kytarové. Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto číslo 3 G-dur zahrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto číslo 3 G-dur Luigiho Boccheriniho dohráli Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Struné nástroje pro následující chvíle vyměníme za nástroje dechové. Z díla českého skladatele 18. století Jana Zacha budeme poslouchat partitu pro dechové nástroje D-dur. Hraje Collegium Musicum Pragense.

Collegium Musicum Pragense nám dohrálo partitu pro dechové nástroje D-dur Jana Zacha. A opět cestujeme, tentokrát do Dánska za Karlem Nielsenem. Čeká nás koncert pro housle a orchestr z roku 1911. Nielsen hned od prvních taktů demonstruje svoji schopnost propojit staré a nové. Skladba se odchyluje od zavedené tříveté struktury a místo toho nabízí dvě rozsáhlé věty, z nichž každá má pomalejší část, následovanou rychlejší. Hrají Bajba Skride a Filharmonie Tampere. Řídí Santu Matias Rouvali.

0: To zněl koncert pro housle a orchestr Karla Nielsena. Lotyšskou houslistku Bajbu Skride doprovázela Filharmonie Tampere. Řídil Santu Matias Rouvali.
1: Český rozhlas D-dur.
0: S poslední skladbou tohoto vysílacího bloku stanice D-dur míříme na Drážďanský dvůr první poloviny 18. století. Misu Purificationis Beate Virginis Marie zkomponoval Jan Dismas Zelenka v srpnu roku 1733. Ze skladatelových poznámek na partituře je zřejmé i její určení. Byla zkomponována u příležitosti z milosti páně šťastně dokončeného porodu naší nejvznešenější paní kurfiřtky. Ansámbl Inegál řídí Adam Viktora.

To byla misa Purificationis Beate Virginis Marie Jana Dismase Zelenky. Sóla zpívali Gabriela Ajbenová, Hana Blažíková, Petra Noskajová, Jaroslav Březina a Tomáš Král. Soubor Ensemble Inégal řídil Adam Viktora. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Dobrý den, vážení posluchači. Operu dnes pro vás vybírá a od mikrofonu zdraví Jana Vašatová. Uslyšíme dnes dvě díla velkého operního skladatele a reformátora Christofa Willibalda Glucka. Budou to dvě opery z jeho téměř závěrečné životní etapy, kterou strávil díky své vídeňské obdivovatelce a francouzské královně Marie Antoinette v Paříži. Přestěhoval se sem roku 1774, získal smlouvu na 6 jevištních děl pro pařížskou operu a hned v dubnu toho roku, tedy 1774, měla první z nich, Ifigenie v Aulidě, premiéru ve velké pařížské opeře. Byla to Gluckova 42. opera, ale první pro Paříž. Jeho předchozí díla byla psaná pro italská a německá divadla, dvě dokonce pro Prahu, ale hlavně pro divadla ve Vídni, kde Gluck působil téměř 30 let. Pro Vídeň psal i Alcestu, později uvedenou v přepracované verzi také v Paříži. A k té se váže vyjádření jeho reformních snah. V předmluvě tehdy napsal: snažil jsem se vrátit hudbu jejímu vlastnímu úkolu, totiž podporovat báseň, aby zesilovala výraz citů a učinila jej srozumitelnějším v různých fázích jeho vývoje. Soudil jsem, že největší část mého úsilí musí směřovat k tomu, abych nalezl jakousi krásnou jednoduchost. Zjednodušeně řečeno to znamenalo odstranění rozsáhlých koloratur a posílení úlohy orchestru. Ifigenie v Aulidě následovala 7 let po Alcestě. K Ifigenii v Aulidě napsal libreto François-Louis Gaan Le Blanc Roulet, a to podle veršovaného dramatu Jeana Racina, na námět z řecké mytologie. Ifigenie je v řecké mytologii dcera mykenského krále Agamemnona a jeho manželky Klytajmestry. Jejimi sourozenci byli Orestes a sestry Elektra a Chryzotemis. Stihl jí tragický osud, když jí místo slibovaného sňatku s hrdinou Achillem v Aulidě, v Bojotii, její otec nachystal smrt, aby si obětí usmířil bohyni Artemis a zajistil úspěch výpravy do Troje. Bohyně ale v okamžiku oběti Ifigenii unesla do Tauridy, to je dnešní Krym, kde se stala její kněžkou v chrámu. Po letech tady zachránila svého bratra Oresta a vrátila se s ním do vlasti. Gluckova Ifigenie v Aulidě končí Artemidiným únosem Ifigenie do Tauridy. Tam se odehrává děj Gluckovy opery Ifigenie na Tauridě, která vznikla o 5 let později. Tu si dnes také poslechneme, ale nejprve Ifigenie v Aulidě. Na naší nahrávce účinkují Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, jako Agamemnon, mykenský král. Trudelize Schmidt, mezzosoprán, jako Klytajmnestra, jeho žena. Anna Moffo, soprán, jako Ifigenie, jejich dcera. Ludovich Spies, tenor, jako její snoubenec Achilles. Thomas Stuart, bas, jako Kalchas, velechkněz Artemidy. Arlene Auger, soprán, jako Artemis. Bernd Weichl, bariton, jako Arkas, důvěrník Agamemnona. A Nikolaus Hillebrand, bas, jako vojevůdce Tesálie. Dále sbor bavorského rozhlasu, sbormistr Heinz Mende a Münchner Rundfunkorchester, dirigent Kurt Eichhorn. Nahrávka je v němčině. Autorem německé verze libreta je německý spisovatel a skladatel Johann Daniel Sander.

Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali operu Christofa Willibalda Glucka Ifigenie v Aulidě, komponovanou na libretto di Ruleta podle veršovaného dramatu Jeana Racina. Učinkovali Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, jako Agamemnon, mykenský král. Trudelize Schmidt, mezzosoprán, jako Klytaimnestra, jeho žena. Anna Moffo, soprán, jako Ifigenie, jejich dcera. Ludovich Spies, tenor, jako její snoubenec Achilles. Thomas Stuart, bas, jako Kalchas, velechkněz Artemidy. Arlene Auger, soprán, jako Artemis. Bernd Weichl, bariton, jako Arkas, důvěrník Agamemnona. A Nikolaus Hillebrand, bas, jako vojevůdce Tesálie. Dále sbor Bavorského rozhlasu, sbormistr Heinz Mende a Münchner Rundfunkorchester, dirigent Kurt Eichhorn. Námět vychází z řecké mytologie. Ifigenii, dceru mykenského krále Agamemnona, která měla být místo svatby s hrdinou Achillem obětovaná pro vítězství Řeků v trojské válce, zachrání sama Artemis a unáší Ifigenii do oblak. A tady navazuje další Glucková opera na toto mytologické téma. Ifigenie na Tauridě. Původně měl být libretistou i tohoto díla François-Louis Gaan Le Blanc Roulet, libretista Glucovy Ifigenie v Aulidě. Ten ale nakonec zůstal jenom u náčrtu, které ale bohatě využil tehdy začínající a později slavný libretista Nicolas François Guillard. Libreto vychází z tehdy pouhých 20 let staré tragédie Claude Guimona de la Touche. Glucova opera měla premiéru roku 1779 v opeře v paláci Tuileries v Paříži. Úspěch byl obrovský. Artemida tedy unesla Ifigenii a učinila z ní kněžku ve svém chrámu ve skytské Tauridě. Tady má Ifigenie spolu s dalšími kněžkami chrámu z rozkazu krále Thoase obětovat Dianě každého cizince, který se na ostrově objeví. V té chvíli moře přineslo k břehům Tauridy dva mladé muže. Osudovým určením jsou to řecký princ Pylades a jeho přítel Orestes, bratr Ifigenie, kterého pronásledují Erinie kvůli vraždě matky Klytaimnestry. A pomalu z čekání na smrt propadá šílenství. Takový je stručný obsah prvního a druhého dějství Glukovy opery Ifigenie na Tauridě. Účinkují Mireille Delinge, soprán Ifigenie, Simon Kinside, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán, Diana Artemis, Claire Delgado Bosch, soprán, první kněžka, Nikki Kennedy, soprán, druhá kněžka, Laurent Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán, řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Coeur de Musicien de Louvre, dirigent Mark Minkowski.

Na stanici Český rozhlas D-Dur jsme vyslechli první a druhé dějství opery Christofa Wilbalda Glucka Ifigenie na Tauridě. Tam Ifigenie působí jako kněžka v chrámu Artemidy a podle královského rozkazu musí každého příchozího cizince zabít. Shodou okolností se na místě vylodí řecký princ Pylades a Ifigenin bratr Orestes. Ifigenie bratra nepoznává, ale jako svého krajana ho chce poslat se vzkazem pro sestru Elektru. Orestes, napůl šílený z pocitu viny z vraždy matky, chce být ale raději obětován bohům, aby zachránil přítele Pylada. Když Ifigenie zvedá obětní nůž, vykřikne Orestes, že stejně kdysi zemřela i jeho sestra Ifigenie. Tím se oba poznají a obětě přerušena. Do chrámu na poslední chvíli vpadne Pylades s řeckými vojáky. Zabije skytského krále Toanta a osvobodí oba sourozence. Na závěr se zjevuje bohyně Artemis, odpouští Orestovi a Ifigenii propouští ze služby velekněžky a posílá oba zpět domů do Řecka. Účinkují Mireille Delinge, soprán Ifigenie, Simon Kinside, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán Diana Artemis, Claire Delgado Bož, soprán první kněžka, Nikki Kennedy, soprán druhá kněžka, Lorán Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Caire de Musicien de Louvre, dirigent Mark Minkowski.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme vyslechli třetí a závěrečné čtvrté dějství opery Christofa Willibalda Glucka Ifigenie na Tauridě. Libreto napsal Nicolas-François Guillard. Učinkovali Mireille de Linge, soprán Ifigenie, Simon Kinside, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán, Diana Artemis, Claire Delgado Bosch, soprán, první kněžka, Nikki Kennedy, soprán, druhá kněžka, Laurent Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán, řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Coeur de Musicien de Louvre. Dirigent Mark Minkowski. Opery dnes vybrala a slovem provázela Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: U hudby Christofa Willibalda Glucka ještě chvíli zůstaneme. Poslechneme si výběr z jeho baletu pro orchestr s názvem Alessandro. Kompozice nese francouzské vlivy, ale pochází z doby, kdy Gluck působil ve Vídni. Tam měla také premiéru. Její podtitul je Láska Alessandra a Roxany. Jedná se o historické postavy Alexandra Makedonského a jeho manželky. Závěrečnou čakonu použil Gluck mimo jiné ve své opeře Ifigenie na Aulidě. Soubor Musica Antiqua Köln řídí Reinhard Goebel.

0: To byla hudba baletu pro orchestr s názvem Alessandro Christofa Willibalda Glucka. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. A tím na stanici Český rozhlas D-dur dnešní nejenom operní zastavení s Gluckovou hudbou končí. Od mikrofonu pěkný zbytek dne přeje Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. V následujících společných 4 hodinách uslyšíme hudbu Zdeňka Šestáka, Johanna Simona Mayera, Joaquina Turiny, Richarda Strause, Wolfganga Amadea Mozarta, Jeana Sibelia, Miroslava Kabeláče a Jaroslava Řídkého. V požehnaném věku 100 let zemřel 21. srpna 2026 český skladatel Zdeněk Šesták. Můžeme ho považovat za syntetika, poučeného z české i světové tvorby 20. století. Jeho díla nikdy nepodléhala módním vlnám a nenalezneme v nich povrchní snahu po líbivosti. Mají pevný tvar a přehlednou kompozici. Jako připomínku Zdeňka Šestáka otevíráme dnešní vysílání jeho druhou symfonii z roku 1970. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Josef Hrnčíř.

Tak to byla druhá symfonie z roku 1970 Zdeňka Šestáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Josef Hrnčíř. Mimořádně plodným autorem byl původem německý skladatel působící v Itálii Johann Simon Mayr. Ačkoliv jeho dílo není příliš známé, zažívá v posledních letech renesanci. V roce 1789 ve svých 26 letech odešel Mayr do Bergama a v Itálii už zůstal. Je autorem více jak 60 oper, 60 kantát a oratorií, minimálně 50 symfonií a mnohých komorních skladeb. Dnes uslyšíme alegorickou scénickou kantátu Il sogno di Partenope, tedy Sen o Partenopě, která vznikla u příležitosti přestavby divadla San Carlo v Neapoli po požáru v únoru 1816. Dílo představuje přechod mezi operou séria konce 18. století a melodramatem začátku 19. století. Z takzvané kantátové opery se dochovalo pouze druhé dějství.

0: dozněla scénická kantáta Sen o Partenopě Johanna Simona Mayera. Sóla zpívali Andrea Loren Brown, soprán jako Partenope, Sarah Herškovic, soprán jako Minerva, Caroline Adler, soprán jako Urania, Florence Luzo, mezzosoprán jako Terpsichore, Cornel Frey, tenor jako Mercurio, Robert Zellier, tenor jako Apollon a Andreas Burghardt, bas jako Il Tempo, tedy čas. Simon Mayer chorus a Simon Mayer ensemble řídil Franz Hauk.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z počátku 19. století se posouváme kupředu do 30. let 20. století. Konkrétně míříme do Španělska za skladatelem Joaquinem Turinou. Jeho díla mají impresionistickou jemnost, zároveň jsou jednoznačně inspirovány španělským folklorem. Budeme poslouchat klavírní kvartet a mol opus 67. Hraje The Nash Ensemble.

Klavírní kvartet a mol, opus 67 Joaquina Turiny, nám dohrál The Nash Ensemble. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím večerním vysíláním vás provází Krištof Spirit. A míříme do Mnichova, konkrétně do roku 1881. Zde ve věku 17 let zkomponoval serenádu pro dechové nástroje S-dur Richard Strauss. Zahraje nám ji Pražská komorní harmonie –

0: Pražská komorní harmonie dohrála serenádu pro dechové nástroje S-dur Richarda Strause.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Rok 1779 byl v životě Wolfganga Amadea Mozarta zlomovým. Bylo mu už 23 let a právě se vrátil z turné v Mannheimu a Paříži, kde poznal mnoho nové hudby. A hlavně zatoužil vymanit se z povinností u salzburského arcibiskupa a začít tvořit pouze vlastní hudbu. Po krátké roztržce byl Mozart ze služeb arcibiskupa propuštěn. Z tohoto přelomového období pochází koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, která doslova oplývá mimořádným bohatstvím nápadů a zvukových barev. Hrají Julien Chauvin na housle a Mihai Grosch na violu a soubor Le Concert de la Loge.

Dozněla koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Julien Chauvin na housle a Mihai Grosch na violu a soubor Le Concert de la Loge. Na stanici D-dur se teď vypravíme do skandinávské mytologie. Budeme poslouchat svitu ze scénické hudby ke hře Král Kristián II. Žána Sibelia. Původní hra pojednává o lásce krále Kristiána II., vládce Dánska, Švédska a Norska, k prosté nizozemské dívce Diveke. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu, píseň o pavouku Křižákovi zpívá baritonista Jorma Hynien. Řídí Paavo Berglund.

0: Svitu ze scénické hudby ke hře Král Kristián II. Žána Sibelia dohrál Symfonický orchestr Finského rozhlasu. Píseň o pavouku Křižákovi zpíval Jorma Hynien, řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Miloslav Kabeláč patří mezi nejvýznamnější české autory 20. století. Velmi brzy, už během studií, si vytvořil osobitý styl, pro který je typická výrazná melodika a harmonie, důmyslná polyfonie a dokonale promyšlená forma. Hlavním výrazovým prostředkem byla cílevědomá práce s intervaly, při níž vycházel z inspirace mimoevropskými hudebními kulturami. Budeme poslouchat 7 skladeb pro klavír opus 14, hraje Daniel Wiesner.

Sedm skladeb pro klavír opus 14 Miloslava Kabeláče dohrál Daniel Wiesner. Jen o 11 let starší než Kabeláč byl další významný český skladatel, dnes bohužel poněkud zapomenutý, Jaroslav Řídký. Oproti Kabeláčovi je Řídkého styl spíše konzervativnější. Můžeme ho nazvat přímým pokračovatelem autorů, jako byli Josef Suk nebo Vítězslav Novák. Následující kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur je ještě dílem raným, pochází z roku 1926. Hrají Vladimír Říha a Talichovo kvarteto.

Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur Jaroslava Řídkého z roku 1926 dohráli Vladimír Říha a Talichovo kvarteto. A tím definitivně uzavíráme tento vysílací blok stanice D dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

Dobré ráno vám, milí posluchači, na stanici D-dur přeje Vanda Dobrovská. Stejně jako včera, i dnes strávíme dopoledne s hudbou letošního jubilanta Steva Reicha. Vstup do světa jeho hudby nám zprostředkovali Vincent Korver a Keith Ford s skladbou Piano Face. Nadále se ale budeme věnovat z větší části Reichovým skladbám s vokální složkou. Ta je pro skladatele 20. a i 21. století velkým oříškem. Dobře funguje v široce pojaté populární hudbě, ale vážnohudební skladatelé při jejím využití často tápou, aniž by si byli ochotni to přiznat. A přitom samozřejmě hlas, lidský hlas ve své hudbě uplatňovat chtějí. Jenže jak na to? Reich zpočátku využíval lidský hlas jako hudební nástroj. Vokální party beze slov, a tedy i bez nezbytných odkazů k jejich významům. Tak to uplatnil lidský hlas v populárním drumming v druhé části této skladby a protože se mu to osvědčilo, obsadil ho stejným způsobem i do hudby pro melodické bicí nástroje, hlasy a varhany. Nějaký čas zkoumal, jak to udělat, aby to fungovalo i s jinými než jen bicími nástroji, konkrétně s dechovými, ale to se neosvědčilo, takže místo dechových nástrojů zvolil varhany a nechal jen ženské hlasy. Původně chtěl i mužské. Varhany pomáhají vokalistkám udržet intonaci. Skladba má také 4 části, jako drumming, a poslechneme si v podání členů souboru Steve Reich and Musicians. Vokalistkami jsou Janis Jarrett, Joan LaBarbara a Jay Clayton.

podání členů souboru Steve Reich and Musicians dozněla hudba pro melodické bicí nástroje, hlasy a varhany od Steve Reicha. Když se Steve Reich vrátil z Ghany, kam odjel studovat tradiční bubenickou praxi v místních komunitách, položil si otázku, jak sám vzpomíná, co pak já nemám žádnou vlastní kulturní tradici, a uvědomil si, že je jako Žid členem jedné z patrně nejstarších existujících skupin, která stále udržuje svou tradici po asi 4000 let. On sám o tom do té doby nic nevěděl, protože vyrůstal na farmě a nějak zvlášť se to tam neřešil. Ale začal se o židovské tradice zajímat a časem chtěl ty poznatky, které zahrnovaly studium hebrejštiny, nějak vtělit i do své hudby, konkrétně použít hebrejský text. A toho přivedlo k žalmům, protože žalmy byly původně zamýšleny k přednesu zpěvem. Steve Reich moc pěkně popisuje, jak ke zhudebnění těch textů dospěl. Použil hebrejskou a anglickou verzi žalmů a říkal si slova, která si vybral, pořád a pořád dokola, až mu v hlavě vytanula melodie. Takhle to popisuje. Přišel na to principem opakování, což je jeden z kompozičních postupů, které charakterizují jeho hudbu. A současně s tou melodií mu vytanul, jak říká, metrorytmický vzorec. Moc hezky o tom vypráví, ale zkrátím to, vedlo to k tomu, že získal úplně nový rytmický slovník. To jsou jeho slova. Výsledkem byla skladba s názvem Tehillim, což je hebrejský výraz pro knihu žalmů. Skladba je pro 4 ženské hlasy a orchestr. Poslechneme si ji v podání členů souboru Steve Reich and Musicians.

To byla skladba Tehillim od Steva Reicha v nastudování členů souboru Steve Reich and Musicians. K poslechu mám teď připravenou další Reichovou skladbu s vokální složkou a na text. Desert Music. A k tomu podotýkám jen, že Steve Reich, když už si zvolí do své hudby vyřčené slovo nebo přímo text ke zpěvu, velmi lpí na významu té promluvy. Desert Music je autobiografická báseň Williama Carlose Williamse a desert v jejím titulu odkazuje na poušť v přeneseném slova smyslu, na opuštěnost, bezradnost, ztracenost, v Reichově případě na skázu po atomové katastrofě. To Williams v básni nemá, ale ta báseň je po rytmické stránce velmi muzikální. Reichova skladba má 5 částí, Steve Reich má rád obloukovou formu a často ji používá a existuje ve verzi pro hlasy a soubor nebo pro sbor a orchestr. My si ji poslechneme v té druhé verzi v podání sboru Brooklynské filharmonie a členů souboru Steve Reich and Musicians a téže filharmonie. Dirigentem je Michael Tilson Thomas.

Steve Reich, Desert Music. Ten úplně nový rytmický slovník, který Steve Reich jeho vlastními slovy nalezl, když pracoval na skladbě Tehillim, přenesl posléze i do instrumentální hudby. Poslechneme si teď čistě instrumentální sextet pro bicí a klávesové nástroje. Konkrétně pro 4 perkusionisty a 2 klavíristy. Skladba má stejnou formu jako Desert Music, 5 částí, oblouk A, B, C, B, A. Hrají členové The London Steve Reich Ensemble.